Kájov je brana jako dobrá adresa za mě, teda myslím si, vzhledem k tomu, že ta doprava dneska a ten způsob, jak se dostávat dál, už je vyřešený ve své podstatě, tak

kontroverzní biznis, jako jsou ojetiny, ještě navíc v postkomunistické Evropě, ještě navíc v tom centru toho všeho překupnictva a všech těch nešvarů, co ty ojetiny dodnes sebou

0: Ta voda hrozně táhne a tady normálně dneska bylo strašně politiku. Všimnul jsi?
1: Všimnu.
0: Na decimetr čtvereční, čtyři politici.
1: Jenomže já nevím, jestli to nesouvisí s tím, že jsou ty volby za pár dnů, víš?
0: Právě.

Ale my si na tu opojnou vůni budeme muset ještě chvíli počkat. Co by totiž náš seriál byl bez folklóru? A věřte, že natáčet blaťácký soubor Ševětín v ex

0: Já to chuje.
1: A teď nemyslím takový ty, jako no, ukaž, ne, já ti to jako... na tom telefonu nastavím, protože to mi dělají a mě to vždycky rozčiluje. Jsem tomu rád, protože to a rozčiluje mě to, že to neumím sám, že jo. Ale něco, něco...

Je to stav, že si dokážeš oddělit, kde začíná AAA auto

0: co to s tebou dělá? To jako dostat od Terezy Kostkové takovej kompliment, to bylo krásné, mně se to strašně líbilo, ale oprávněně.
1: No hele, já děkuju za ta slova, je to o tebe moc hezký.

ne vysvětlovat a přesvědčovat, ale dokázat těmi objemy, že my vlastně dneska už jsme prodali auto 3 milionům lidí, jo. To znamená, že to musí jako něco znamenat, jo. A kdyby se to a priori dělalo s tou myšlenkou, budu ty lidi podvádět, no tak za první se

0: život a nějak jsem prostě se tak stalo a já jsem ráda, že má přijímají ty Češi a že můžem tu pracovat a samozřejmě ráda to kombinujem.
1: Ještě aby ne.
0: A ráda to tak jejich

na jeden den sejdeme a mastíme tady do Itongu a každý si tady udělá nějakou sošku, popijeme pivíčka, pokecáme prostě o věcech, které prostě nás zajímají.

0: funguje,
1: Takže
0: že jo? Člověk vyjede a
1: je to
0: na
1: tak
0: vodě
1: a
0: někde.
1: můžete si zastavit kdekoliv a to mě vlastně na tom lákalo, že zase jako to soukromí, ta chvilka pro sebe s mými

protože jsem na tomto oddělení strávila 49 let. Poznala jsem, co tu udělali práce na všech odděleních, ať je to porodní sál, ať je to

který tam jdou nejdřív třeba při studiu na brigádu a pak už tam pracují, takže to je pro mě takový velký zadosti učinění, že už je to jako generační záležitost a ta, doslova rodinná firma, i když jsme prošli těmi milníky

0: Kategorie 7. Dokumentární film.
1: Kategorie dokument.

dokonce. Mám jednu takovou otázku. Co bys chtěla, aby bylo, až jednou pod tou vizitkou

něco člověk vybudoval, něco dělal a jako ten posun dál, tak jsem říkal, žiju v kávě celý život, jsem se narodil a chybí mi tam taková ta vize těch větších projektů a říkám, zkusím to.

0: někdy a vybavíš si, jaký to bylo tehdy?
1: Já na to myslím poměrně často, protože to byl vlastně nejenom začátek, ale i prakticky celý můj

Tam to nebylo předávání ocenění. Tady je to velká zodpovědnost. My jsme dneska dělali asi 7 hodin, člověče. 7 hodin jsem to teď počítal. Z toho jo, asi hodina a půl je takový to, že si to čtu a ještě vyhazuju věci, nahazuju. Dušan Jurčík, že jo, příprava, prostě dramaturg, že jo.

Ideální dům pro rodinu s dětmi nebo rekreační víkendové bydlení pro milovníky jižních Čech. Rezidence Purkarec.

Protože to Německo vždycky pro nás bylo takovým tím, tou mekou toho jako used car businessu. No a velice rychle jsme se tam dostali v Trustpilot.

0: tak nevnímají, ale ty prostě jsi tady ta věc.
1: Ale já...
0: Jako rozumím.
1: Ale je, jako, no, ale já to vnímám, jako, jo, a to můžete pokračovat. Já s tím nemám problém, jo.
0: Co chystáš, nechci?